vrchní praví chlapci, to už stačí. V hospůdce u Bonaparta z dveří ven je tlačí, ale praští bohémové zpívat ještě chtějí. Sestupují Nerudovkou, potichu si pějí.